0: A jak se opravdu jmenovala Elian?
1: Elian, Gregor, vždyť to máte teď dopíšeš.
0: Hem, hem, hem, tam je jenom hem, hem, nic, nic.
1: O samozřejmě slavina, Elian, Gregor.
0: To můžeš tam jedat, seba Emilia, máte ho zřejmě, montes, nebo ti to ti hej.
1: A mě to Elian, Gregor.
0: Alles prý. Elina Makropulo, schäti, es kreti.
1: Schäti, schäti.
0: Siehst du, tut mir den Haar.
1: Und schäti, das jagt, du bitte.
0: Sei mir prost, savi ti pschet, oi, jakim si Ferdinandovi, narosenem lupu vendazate, o listopado osum nat, se cestnat, av matrisnim zapise tohle. Come infatti Ferdinand Macropulus Polus, Tematetski, Otec Vinefan, Mata, Elia.